Vítania ve chvíli večerňa kázka. S vámi Kiš István. Sehodně vás je uvází kázočka z Kejky Holočok, Maje Jižačok. Autor Ľudmila Hardaj, čitáre Olha Zajec. Dávajte slucháte rázom.